Kristýnko. Stejnou písní, jakou tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí,

kolik jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu, Kristýnko,